0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranije. Za letošu 102. postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumilský návod z Dželitaj, môža sa zajímcať do 1. oktobra ze svojským činoškom Polaneju Pšizevič. V fojejach budeské krone, ale tež na všetkých druhých miestnách je za čas skadžovanky, tež za so miestno za vumilské tvorby zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka votmieje sa 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojerecach večera symbolický zaru za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Planované sú mierzdrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. V osebie vukubvanské vovúk aj ladanie a logistika máte z nových vuknenských možností profitovať. S investíciami niečo 3,15 miliónov eur nastane s tým na príchod vúsmerené vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započali. Srbské dječace dživadlo pri NSLG je 8. a s dobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamilia v sredu budeským rodovým dživadle Rauer. Dohromady 830 přihľadovarjov je inscenáciu vidžalo. 15 holcov ze Srbského gymnázia a Srbské vyššie šule Budešin predstaví hru dokova vokovo princesne, ktoráž čišinu na kráľovském dvore viac nevutraje a so do sveta poda. Pieč z Rajorku přenže netko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se srbským možinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Niemcach dále plánuje kajž předvidžané a přitom termíny dere dodžažuje. Kajž zdžili krajne zariad za drohotva a vopkat, maja nímale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvarské dživa vupísaja. Předvidžané je kletu na lieču tvárič za počeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Niemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživienská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pásmo, dokiež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na nedošu sovietskú raketovú bázu. Doživienská štiežka poskyčuje na niečo 3 kilometrách všelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štiežku biežeč traje niečo hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadní v Užice, ktorýž hoďa sa s aplikáciou Audoria přesledžič. A to bych u naše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenzejší džen zají sa s blakami z kúriavu, potom ve vodmenie mročele a svunco vostane pak sucho pri temperatúrach až do 21 stopňov. Júce ráno znova kúriavojte a potom zaso vodmeniace dále sucho pri podobných temperatúrach až do 23 stopňov.
2: Niečo nejšie, ok, a je lízo dola nešto vúľadače, štož môj Milič potom nám to dola rady prajče. Zazvojnče Mateja 7400, kýba so napísače nám WhatsAppku vúživače četú funkciu.
0: Srbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, ponapo šest Čechie.

0: Panja Auta, hier steht war, hier ist noch zu der Wortsammer, der Sponge, das ist KI, wo wir schon tag spät nicht alle. Bottom dreht das, dem Autonom, nimm die Auto mit, das ist spät nicht Sponge, das ist dann aschig, wo ich es geht drauf.
1: 3, 2, 1. Weh, wieder musst du ein Wunamagang gehen.
2: Neue fachowe Nastauk-Sledjaku z USA dretisch fachowce Smart Mobility leba pola čorne rukumca pilnje studuja. Tam však zabiraja so s autonomnymi autami a runje pšidale vujiču tajkich moho vone dživo pomač. Když autonomne auto bez šofera jedže, vone svoju okolinu ze senzorami a kamerami vopkičbuje. Tute informácie kumštna inteligenca vúhodnoča, kotraž potom na ich zakvadže rozsudža, hač ma auto boržič, pospiešič, odbočič a tak dále. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudži, hodži so lidma rec. V obličenja su tajke kompleksne, zo je tiž fachovce nerozumia. To je problém, když pitaja za zmylkami abo když spitaja za vopkat strašne zadžarženje auta korigovač. To odla su informatikarki z USA přidatnu kumštnu inteligencu ujili, kotraž je kajš převožova. Človeskih suvach a zrozumlivých konceptach informuje tuta, če odla plánovanska KI auče čini, što je šuona čini. Jeli napšikvat auto rozsudži za ma borži, potom převožovanská KI šie předležace informácie analýzuje a to šo s rozumlivým konceptom přiriaduje. Napríklad, dokiaľ sú senzory kolesovaria spoznali. Tole ona sobu jedúcim auče žili a s dobom nadávok do kontrolného modula dále dá, zoby auto vo pravde božživo. Přes túto krutú integráciu sa zavieští, zo převožovarská KI tež vo pravde to posredkuje, štož auto runie činí a si jenož nešto neumyslí, štož však je nadal špak kumštných inteligencov. Tešče je systém žno k novým dopoznačam vied. Tak je testové autonómne auto všetco před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženie nie je. Inženierky z toho ukadžachu za auto kolesovaria dla boždži. Z převožovanský KI pak se pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznalo a to dla ty ženie kurs zminilo nebie. Ale jedna šesovo núzové boždženie, dokež sú odstavkové senzory nekajký zadživk spoznali. Z tutej vedu mu šofér zaje došť zapšimnič, zo nebe núzové božženie treba bylo. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bychu autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Smerčinom, venkom, 12 po 6 Čech.

Lube dzieci, dobre ranie. Hižo za so piatk, a prini miesac novym szulskim lecze je nimo. Kejko hodzinu daje dotal wupadnuło? Štož šuleriu husto dosť snano veseli, je popravom kytro vulka kvakla. Votem svieča tiež najnúše vúsledky tak menovanie PISA študie. Tola što to popravom je? PISA je skročenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mezonárodne hodnočenie šuleriu. To rika, so tujšto krajach aktuálne biehich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letní šulerio přirodovedach, matematice a čítanské kompetence prúhovachu, so by so nakoncu posudžovač a přirunovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systémie šulerio najviace navuknu. Najnovšie vúsledky pokazajú, že má nemsky nekak každú cieči 15-letnú čeže pri čítaniu a ličeniu. Nekak každú štvrtú má problémy pri rodovedách a každú piatú so žiadnym predmete tak práve derie nečuje. To je najšpatnejší vúsledk PISA štúdií, kýž je D za nemsku vúskočil. Tola na čímu o to záležeč, zo so dičom krajach kajž finský, švýcarský abo japanský povšim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnulo, zo je nemský džin a vážnejše, kejko pines svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepše vukupvanie môža starší zaručiť. To je tožto krajach inak. A je šo jedne, kejko pene svojba má, kupvanie je za každé dičo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kupvanie? Tam so dziči hižo jara záhe pistovaní spíšuja. Šuli, dož šulerie raz téma Češo padne, dostane malej skupine pomoc. A počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. V obleto prečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurie přistejí vúčeriam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vukne, što so vám ľubí, abo kotre zmieny by ste si pšeli, napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tiež šulský puč. Kak tajky s kolesom vizče zmištruječe, s tým je so Dundak zabiral. A vám júce ráno na podživečich o tým pojeda.

0: Polícia z G.
1: George a 70 letna je sredu poponju nedaleko Nesvačidvo ze svojim Renaultom zjezdne je přišla. Ona bi nadrozem je s Nesvačidom a sjanjanami popuču, po takim nadroze kiš vedel přes Koslo, a zotal nejasne je přičine prasne nalivo podla drohy doštoma. Přitom so seniorka Lohce zrani, auto pak bi je skoncované. Věcna škoda, 60 euro. To runja sredu poponju je čornom komcu LKW z cichu tankovne kolidirovo. Jednaše so vo LKW, kiš mieše drevo po takim zdunki na připovešaku a te šteki kran, kiš tute zdunki na připovešak vadže. A tun bie najskerje prevysoki, tak so prasne, jako chceše 20-letne šofer tankovač. Dokiš bie LKW s tym pozadnje vyši hač dovolene, su jemu kneflači kluče zčazali a muža vozivili. Nastavitna škoda ve vysokosti 20-30 euro. Sredu ráno je sa tež nezbožo stavo, a to je s Kupšicami a Bukecami. 44-letná vodžaka Forda chceše nalievo do ležonosti odpočič, dobieše pak na napřečunu vopka dočakač. Za nie jeduce vodža Mercedesa, dla toho tež pozasta, za ním jeduce šoféry Noa pak najskerie dremaše a prasne do Vitova a storčí tutun do Forda celé prytku. Vodžaka tutoho z Lohce zraní při karamboláži nastavicna škoda v vysokosti 50 euro. A neznačí sú so zajšvedne kamiencu na Macharovej do bydlenia zadobili a z tutoho televízor kajštejš viacore tisace euro kradnuli. Polícia je slede zavestčiva a netko za paduchami pyta.

0: Annette Goyer, napposit mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber, jako vumjonski navod z Dželitaj, moža so zajimce hač do 1. oktobra ze svojským činoškom pola neju přizevič. Vo jejach budeske krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanki tež zaso miestno za vumjonske tvorby, zamovitaj dále z Dželitaj. Letuša skadžovanka votmeje so 21. novembra. Na Povansko-Šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojorecach večera symbolický zarev za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú miezdrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. V osebie vukubvanské vobuka i ladanie a logistika máte z nových ukienských možnosťov profitovať. S investíciemi niečo 3,15 miliónov eur nastane s tým napríklad usmerené vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započali. Serbské dječace dživadlo pri NSLG je 8. a zdobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským rodovým dživadle hralo. Dohromady 830 príladovariov je si inscenáciu vobladalo. 15 holcov ze Serbského gymnázia a Serbské vyššie šule Budešin predstavujú dokova vokovo princesne, ktoráž čišinu na kráľovským dvore v Ercnevu traje a so do sveta poda. Pieč srajakov přenže netko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se serbským modžinským dživadlom pod navodom Jaka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 Niemcach dále plánuja kajž předvidžane a přitom termíny dere dodžažuja. Kajž zdžili krajný zariad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupisaja. Předvidžané je klitu nalieču tvárič započeč. Paralelne k ponoveniu drohy kvadu Niemcach potom tiež nové rovy za médie. V Tuchovském lesu Pola Porchova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les by džiat na 180 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hudančkami. Štežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Úžice, ktoréž hoďa so s aplikáciou Audoria přesliečič. A to bych u naše povestče, kýž namakače týž na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S blakami zají so dženčnejší piatk z kúriavu, potom dostaneme svunco a mročele ve vodmenie, vostanie sucho pri temperatúrach ač do 21 stopňov. Jucíša sobota zají so podobne, potekým s blakami kúriava, potom zase mročele a svunco, dále sucho pri temperatúrach ač do 23 stopňov.
0: Svesela zu poisch vom sa schitkich Gottsi so na necke gewaschne jesjit vom popucho nam janne popkatne poki will net gostere pon na pusit mich ne pschedleja durch do boyesbo do jensnische hopjatka a de stakzisch do kunza tüdenja
1: serbski rozwurs

0: Ajan sa rano mame za so rastu cele vosa bitu čest, za smime tu vitač našoho ľubovaného srbského kežora. A kajše mi prajú je rúna akle z lietanišča Praze ročo do Budišina pšiju. Tož necháme so dlie komdžič. Prošu jara, mikrofón svúša vám vaša kežorská majestosť.
1: Ľubi Serbuky a ľubi Serbia, přizjevujú so ročo z dlieše je svúžbnije jizby. Sem zase raz ve Chinie pobyl. Tam sem jednal ze zajímcami, kýž cedža vočinič cilu seč hostčencu ze serbskej a vúžijskej kuchňu. To jim vězo nemôžeme zasadne zakazač, ale sem investoru přesvičil, so sušak kvásna polivka a kryn s hoja ze miasom a plince a tváru z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskych navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute navožky sú imateriálne kultúrne herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeho ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a viestým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokvadne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu nietko jo s hostčencami rečeč. Taký pravý Wellbeek franchise s filiálemi po celom kraju? Abo sič vulkých hostčencov z atmosféru kvásneje žole, viezo tež z kapavu abo dublom Mirčina Veclicha? Každýž pred, co to bude, zajím ve Chíne znamenča je vulký. Cúze exotické jedže voptač, to je tam miestem skoro väčší štatusový symbol hač vulké auto. Rozumná filozofia popravom. Je noš špatná za nemských autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chíne dla sem celé skomžiu jubilej vúľadka. To dla nietko ište vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč v televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenoš jako epizódu staviznú videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všim možným. V tutem zmysle přeju vám riadne konstateňa, váš serbský kežo Miloš Hoprini.

Vedome Selarias Molleria Vevasu Verchiso Gensa Vot Vecera Chesce Schitko Kuawoko Dudo Serbskich Huslitschko Wolfgang Kotisek Was na Hutne Putschuanje Dosveta Serbskich Ludur Instrumento Pschepros Gensa Vecer Vevasu Chesce. Hi, Ave, Reibizach, Svetscha, Zog und Stüdinja, Babi, Litscher, Doschaks, Magenza, Teschijo, Nikotre, Rasel, Du, Genzerano, Preili, Domis, Nisgeduast, Vor, Radischka, Pscheproschwil, Nahutschno, Literane, Vetscher, Genza, Tobuje, Napoos, Mich, Vestroji, Pola, Hutschine. Hi, na, Serbsko, Nimske, Nasimske, Wikis, Tschepotom, Tscheproscheni, Jutze, Dostroje, Pola, Hutschine, Tam berči so šitko kuo voko birne kujku neplo. Haja kak se tam doje džetše, so snač to na butamne, abo to, abo tam na praša. Vezo, přes male šec do hučine, potekim nalivo odpočiče, potom ve hučine do Lemišova, a dale dže do Stroje. Na dňu votoreno pomnika zajúcišim nedelu zmeje tež MDR-studio budušin serbským rozvosom svoje dure votorene, a to vod do pona 10 do popodňa 4. Kapacity pak zavedženia budú obmezované, štúž tak kreciac núc nepšinže, tun zmeje pak dosť dalších možnosť čo na vúbier, napríklad v serbským dome. Tam pokazaja filmy, dzieci môža paslič, sedakovia tekanc, vopšane program zmeja tež ve ski v přízemiu serbského doma.

0: again.
1: Voči so Jensa rano reči. A što čitame vinojna?
2: Kovo vokovo vučinského hata radvorju môže so přírodoškytné pasmo jasno rozšeriť. V gmenie pak so tuta ideja dere nepšiuza. Kaž serbské novino rozpravia, by od budeského okresa plánované rozšerenie téma na zajšvom posiedženiu radvorskej gmenskej rady. Okres chce mezru im nové hat a ďalšie vonine do tuto pasma zapšieť. Za radvor by to niekotres čejmilo. Púče nemolí sa ižo bezeša odvutvarič abo vobnoveč a tež nic vúživač. Kolesovanie bez džela zakazané bylo jechanie abo vodženie konu po lesach a vúkach kodžič abo tež vúkodžovanie ze svojim psom bez lajne. A tež ratovstvo dobavo s přidatnými smirnicami žive byč. Runie to šo postará so radvorju vo kritiku. Kmena sadža menujúce tež na lohky abo zlohka na turizm a vidí svoje ujiče tým nastupaniu přesto vorožené. Tež ratovské družstvo je v obmyslenia přizvivo, napríklad možných stratov únožkov a nelepšino za obsidžerov voninodla. Kmenská rada Radvor je plánované rozšerenie tohodla odpokázava. Netko, že ste ešte na okres, čiž chcete potom tež potrichených obsidžerov slyšať.

Znanos, četo hižo v našich bojesčach napo svišeli a jeli so nic, galki to tolarjane v uspech. Vosom šedstajenju ze svosomstu cici pšiladovarjemi je kruh princesna Jamila docpil, ze všich sapskih šulerju su si džiči to vobladali, abych u vopravdže zahorene a po jedne inscenaciji, so šedsta krenje praj, je tež do pšichodneje inscenacije. Probe za nuru so hižo pšichodnych dniach započnú, hižo na nový týždeň sredu 16. septembra započne serbske dziečace dživať vo zvučovač za rú Kuzmorský kôbuk od Jevy Márie Čornakec. Ľube dzieči, jeli máte lušť tam sobu činiť, to ste ľube vítane. Zajímce nech přijdu rade na tuté sredže poponiu na pocioch do vulko dživadua domu na probu jevišťo. Ra serbske spisovačeky verči so vokolo vodných mužov, serbske poješče a baje a hišče pokazka za dorosčenych ľubovary serbske dživadva, serbske činorie sveči so přichodne premiera ze Sloppy Dolls a to sobotu 19. septembra večer v Haslove.

0: Anet Goyen, na powers mich.
1: Serbski Roswus. Boyesche. Studio Matej Cisch.
2: Toberanje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija Votnitka za programovými dybkami. Kajž Milena Vočarjec a Maximilian Gruber jako vumjevský návod zdžilitaj, môža so zajímce hač do 1. oktobra ze svojským činoškom Polanieju přizivič. V jejach budeské krone, ale tež na šelkých druhých miestnach je za čas skadžovanky tež zaso miestno za vumjevské tvorby zamovitaj dále zdžilitaj. Letuša skadžovanka odmije so 21. novembra. Na Povansko-šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojerecach bečera symbolický zahrv za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú miestrujím vôtovanie s VR-navočemi, špundovania kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebje vukubvanske vobvukaj, ladanje a logistika máte iz nových huknienských možnosťov profitovač. S investíciami niedže 3,15 miliónov euro nastanie s tým na príchod vúsmerené vukubvanske stejnišťo za povanske kubvanie, budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak so hižo júliu započeli. Serbské dječace dživadlo pri NSLJ je 8. a zdobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila z redu budeským dživadle na Rodže Ravo. Dohromady 830 přiladovario je inscenáciu vidžalo. 15 holcov ze Serbského gymnázia a Serbské vyššie šule Budešin predstavujú dokova okolo princesne, kotraž čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. Peč z Rajako přejenže nitko do zhromadného dživadlového projekta Domizna se serbským modžinským dživadlom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Niemcach dále plánuje kajž předvídžané a přitom termíny derie dodžažuje. Kajž žili krajný zariad za drohotvor a vopkat maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako příchodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvídžané je kletu na lieču tvárič započeč. Paralelne k tomu kvádu Niemcach potom tiež nové rove za médie. V Tuchovském lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les bie v 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé povostanky na niedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská štežka poskyčuje na niedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokyvami, malými nadavkami a hudančkami. Štežku bežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Vúžice, ktoré šodža so s aplikáciu Audoria přesledžič. A to bych ju naše pojezdče, kýž namakáče tiež na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ešte je šire a s blakami tiež kúria vojte. Potom očakujeme dnes slunca a mročele ve vodmenie. Mielo pak sucho vostač pri temperatúrach až do 21 stopňov. Podobne započína sa jutriša sobota, trojka najprv s blakami kúriava, potom vodmeniace, ale sucho, hač do 23 stopňov živesli pro jutce z tupa.
0: Na počach der Beži nám niečo znáte nie, što je šmo nekak mylič. 4,5 menšiny po na po osmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: budzie bożdziło. Przez tutu krutu integraciju so zawieści, zo przewożowalska KI też woprawdzie to posredkuje, štož autoru nie čini, a se jenoš nešto neumysli, štož šak je nadal špak kumštnych inteligencu. Tešče je systemžno k novým dopoznačam vied. Tak je testové autonómne auto všetco před kolesovarem zastavo, ale ujinovo so jemu ženie nie je. Inženierky z toho ukadžachu za auto kolesovaria dla boždži. Z přeložovanský KI pak se pokaza, za auto kolesovaria jako tajkého se vás poznavo a toho dla ty ženie kurs zminivo nebie. Ale jedna šesovo núzové boždženie, dokež sú odstavkové senzory nekajký zadžok spoznali. Z tutej wiedu mu šofér zaje dość zapšimnič, zo nieby núzové boždženie treba było. A inženérky vedža, na čím dobia dživač, zo bychu autonómne auto polepšili a viesčiše činili.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Smrčenom venkom 7 hodin 8.40, 12.00 do 8.00.

0: Nábožné slovo.
1: Svešiče od Marka Bulanka Pašky ze Sulšec.
2: Návy, dlouhý a češký půjč započa so skorošťu. Nádobo by všetko jinak. Strach činěše sobu do kůždy jestvy, převodžeše kůždu mysl. Operácia stěješe v središču. Nádžia jenož malý dybk světva, ale ona by tu. Tohle tyž tam, džako nož za lékařů a sotry, za posmívk, přikilnošť a dobré svovo. Modlitva nechy nám krute přístav, v noci jako čiche prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džažeše romadže, víra nošeše mělčo, ale stajně. Luboš by čujomna v kůždym lubym svově a dovera rozčeše. Nic nádobo, ale pomavu. Ústrovenie tak pomavu přinže. Krok po kroku. Živinská kvalita pak nebe kaž do toho, ale vědomíša. Strovota nebe stav, ale dar. A nitk? Zromane čas nech kůže vědomie vúživa. Nic klietu, juce a bobo vědy, ale dženca.
1: Praj Marko Bulank Paška ze Sulšec ve nadokoa zamovitosti Bačoňskeje Vosady. 4 menšine do 8.

0: Ne, mach steto mesem jna subodostali, nesem to jens ha wir so summer alle Roma jazz matium zusam.
1: Polizia G.
2: Njeznači su so zajšvedne kamiencu na Macharovej, do bydlenja zadobili a z njeho televizor kajštež viacore tisace euro kradnili. Policija je slede zavisčiva a njecko za paduchami pyta. A hevak mieše policija schredu z nekotrimi njezbožami k činjenu. Živeč a 70-letna je schredu poponju napšikvac nedaloko njesvačidva ze svojim Renaultom zjezdne je prišla. Ona bie nad rozem jest nesvačidvom a sernenami popuču, po takim podrozek i švedže přes Koslo, a zdotal nejasnije příčiny prasne nalievo podľa drohy do štoma. Přitom so seniorovka lohce zraní. Autopak bie tak skoncované za dobe 600 vodvlec, vecna škoda 60-60 euro. Torunja sredu poponju je čornom komcu nakvadne auto z cichu tankovne kolidirovalo. Jednaše so LKW, kiš mieše drevo, po takým zdonky na připovešaku a tež taký krán, kiš tute na připovešak kvadže. A tun by najskere převysoký, tak so riesne, jako chceše cia 20-letný šofér tankovač. Dokéž by LKW s tým pozdatne vyšší ač dovolené, sú jemu kneflači kľúče zčázali a jeho vozivili nastavic na škoda v vysokosti 20-30 euro. A cečen jezbožo je so schriedu ižo ráno mie s kupšicami a bukecami stavo. 44-letná vodžaka Forda chceše tam nalivo do ležonosť če odpočič, dobieše pak na napřečunú vopka to čakač. Za nie jeduce vodža Mercedesa dla toho tež pozasta, za ním jeduce šofér Renaulta pak najskere dremaše a prasne do Vitova a storčí tutun do Forda celé prytku. Vodžaka tutoho so lohce zraní pri karamboláži nastavic na škoda ve vysokosti 5-10 euro.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Hižo za so piatk, a prini miesac novym szulskim lecze je nimo. Kejko hodzinu daje dotal wupadnuło? Štož šuleriu husto dosť snano veseli, je popravom kytro vulka kvakla. Votem svieča tiež najnúše vúsledky tak menovanie PISA študie. Tola što to popravom je? PISA je skročenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mezonárodne hodnočenie šuleriu. To rika, so tujšto krajach aktuálne biehich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letni šulerio přírodovedach, matematice a čítanske kompetence prúhovachu, so by so nakoncu posudžovač a přírodovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systémie šulerio najviace navuknu. Najnovšie vúsledky pokazajú, že má nemsky nekak každú cieči 15-letnú čeže pri čítaniu a ličeniu. Nekak každú štvrtú má problémy v prírodovedách a každú piatú so žiadnym predmete tak práve derie nečuje. To je najšpatnejší vúsledk PISA štúdií, kýž je D za nemsku vúskočil. Tole na čímu to záležeč, zo so dzičom krajach kajž finský, švýcarský abo japanský poušim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnulo, zo je nemský džin a vážnejše, kejko pines svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepše vukupvanie môža starší zaručiť. To je tožto krajach inak. A je šo jedne, keľko pene svojba má, kúpvanie je za každé dičo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kúpvanie? Tam so dziči hižo jara záhe pistovaní spíšuja. Šuli, dož šulerie raz téma Češo padne, dostane malej skupine pomoc. A počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. V obleto prečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurie přistejí vúčeriam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vukne, što so vám ľubí, abo kotre zmieny by ste si pšeli? Napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tiež šulský puč. Kak tajky s kolesom vizče zmištruječe? S tým je so Dundak zabíral. A vám júce ráno na podživečich o tým pojeda.
1: Dundak!

0: Kurserbske Polytechniske Wische Schule dobe Romages Orchestrum dede hische Mischanske hojivad war Budeschin bische donara vanjes litta Joertnaches do Joerts a Beges hat Melodius tvorio je Bernard Krautz anitkoje na Budeschich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestre. Studio Matej Cish.
2: Dobar anje. Za letušu 102 postatu skadžovanku pyta režija Votnetka za programovými dybkami. Kajž Milena Volčarjec a Maximilian Gruber, jako vumilski navod zdjelitaj, moža so zajímce hač do 1. oktobra se svojským činoškom pola neju přizevič. Vo jejach budeskeje krone, ale tež na šelkých druhých miestnach, je za čas skadžovanki tež za so miestno za vumilske tvorby zamovitaj dale zdjelitaj. Letuša skadžovanka votmeje so 21. novembra. Na Połowansko-Šulskim centrum je Konrad Zuse ve Vojarecach večera symbolický zárov za tvar moderného KI-labora. Novotvar má hač do konca leta 2027 hotový byč. Plánované sú mezo im vôtovanie s VR-navočemi, špundovania, kýž ze senzoriku dživaja a inteligentné rumnostné systémy. Vosebie vukubvanské vobvukaj ládanie a logistika má tie z nových uknienských možnosťov profitovač. S investíciami, niečo 3,15 miliónu euro, nastanie s tým na príchod vusmeriane vukubvanské stejnišťo za povanské kubvanie, tak budeský okres informuje. S prvnými tvarskými dživami pak sú hižo júliu započeli. Serbske dječace dživadvo při NSLJ je 8. a zdobom posledne predstavenie inscenácie Princesna Jamila v sredu budeským dživadle na Rože Ravo. Doromady 830 přiladovario je inscenáciu vidžavo. 15 holcov ze Serbskeho gymnázia a Serbske vyššie šule Budešin predstaví ru dokuva vokovo princesne, kotraž Čišinu na kráľovským dvore viac nevutraje a so do sveta poda. 5 srajakov přenže netko do zhromadného dživadvoho projekta Domizna ze serbským modžinským dživadvom pod navodom Mirka Brankačka. Ponovenie B7 a 90 v Nemcach dále plánuja kajž předvidžane a přitom termíny dere dodžažuja. Kajž zdžili krajný zariad za drohotvor a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvorské dživa vupísaja. Předvidžane je klitu naliečú tvárič započeč. Paralelne k ponovinu droji kvadu Nemcach potom tež nové rovy za médie. V Tuchovskom lesu Pala Porchova informuje netko nová digitálna doživenská túra vo staviznách areála. Tuchovský les by 1980 letách zaurené pasmo, dokež by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkre a druhé povostanky na nedešu sovietskú raketovú bázu. Doživenská z Češka poskyčuje na niedže 3 kilometrach šelaké stácie s pokývami, malými nadavkami a hodančkami. Z Češku biežeč traje niedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru západnej Vúžice, kotrež hoďa so s aplikáciu Audoria přesliečič. A to byť u naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej strane alebo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rune je pomročeno tu Budešinie, ale tež svonco dženca vuladáme to reka vodmeniace vedro nás dženca vočakuje, vostane pak sucho pri temperatúrach hač do 21 stopňov, júce podobne vodhrania s blakami. Kúriava, potom mročele a svoncové vodmenie, temperatúry hač do 23 stopňov nás júce očakuje.
0: Ja no, mačte oni tam předsostia, ale před hodinu Byskachu, před Globusom Vojerecach tam, čiž smieš 70 ječ. Najlepšie sojen so potom máš, tož tam stej, potek im 70 nic viac. Štyri, bona podžovečiche, dobrú jezbu přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

0: Agenza, mamy zase raz tu vosobi tu čest, zo smieme vítač našoho ľubovaného serbského kejžora. A kaž je prajú, je rune hakle z letanišča, praze, ročo, do budúši napšiju. A tuž necháme sa dlie komžič, prošu jara, mikrofón svúša vám, vaša kejžorská majestosť.
1: Ľubi Serbok, ja ľubi Serbia, přizjevju so ročo z dlešeje svúžbnije jizby. Sem zase raz ve Chínie pobyl. Tam sem jednal ze zajímcami, kýž chcedža vočinič cilu seč hostčencu ze serbskej a vúžijskej kuchňu. To jim vězo nemôžeme zasadne zakazač, ale sem investorov přesvičil, so sušak kvásna polievka a kryn s hoja ze miasom a plince a tváru s lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskych navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute navožky sú imateriálne kultúrne herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeho ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a viestým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokladne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu nietko jo s hostčencami rečeč. Taký pravé Wellbeek franchise s filiálemi po celom kraju? Abo sič vúlkých hostčencov z atmosféru kvásneje žole, viezo tež z kapavu abo dublom Mirčina Veclicha? Každéž pred co to bude, zajím ve Chíne znamenča je vúlky. Cúze exotické jedže v obtač, to je tam miestem skoro väčší štatusový symbol hač vúlke auto. Rozumná filozofia popravom, jenož špatná za nemských autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chíne dla sem celé skomžiu jubilej vúľadka. To dla nietko ište vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč ve televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenož jako epizódu staviznú videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všem možným. V tutem zmysle přeju vám riadne konce dňa. Váš serbský kejžor Miroslav Predík.

Hodžiska, vossa da, sveči leca 950 let Hodžiska cirke, a tomu je jutce sympozi ze staviznijskimi přednoškami planuane od popodnja na po 2 maj. Referenča budu dr. Jens Buliš, Pfarrer Christoph Rummel, Trudla Malinkua a Gerhard Krautz. Nedelu, zajúci šim, dopodnia na počesačich, svedča hodžijú potom dvurečne svedženské kemše. A co by konstiženia přeprošuje s obširným, gamušným programom Dovarstvo hodži svedči na svedženiščo při šuli. Nedelu na dňu otvoreného pomníka bude mez druhým tej šulský muzej domizniska stvarbe Ptačicach otvorená. Pobladač môžete si tam dvúriečnú vústajncu. Prvný kruč, přeprosím miesto Kamenc na džen votorinných zárodov, pobladač môžete do šelkých zárodkov a zárodov ve vokolínie Kamenca, ale tiež miestče samým. Vulkotná voda rika svetné oratóri, ktorý smie džen sa svoju prapremieru večer na poosmých budeské krone, a nedelu zajúcišim na večer pečich so oratóri potom druhý raz predstají. A tole jule, tole je tiež prvná srbská kultúrna brigáda 8 hodín pečaštocie. Dobranie.

0: nábožné slovo.
1: Mamalko Bulang Paška ze Sulšec ve naroku Bačoňskeje vosady.
2: Návy, dlouhý a češký púč započa so skorosťu. Narobo by všetko inak. Strach činieše sobu do kúždej stvy, převodeše kúždu mysl. Operácia stieše v središču. Nádžia je nož malý dybk svetva, ale ona by tu. Tola tež tam, džako nož za lekarjo a sotry, za posmiuk, přikilnošť a dobre svovo. Modlitva nechi nám krute přistav, v noci jako čiche prošu, abo vodňo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džaržeše romadže, vira nošeše mielčo, ale stajnje. Luboš by čujomna v kuždem ľubim svovie a dovera rozčeše. Nic nádobo, ale pomavu. V ustrovene tak pomavu přinže. Krok po kroku. Živinská kvalita pak nebe kaž do toho, ale vedomíša. Strovota nebe stav, ale dá. A nitk? Zromane čas nech kuže vedomie vúživa. Nic kletu, juce a bobo vedy, ale dženca.
1: Tole praj Marko Bulang Paška ze Sulšec ve nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosady.

Nic se rednejšieho nedajú ako kvenc. Týždňa ako všetná miláže, der je až co šoc gromáže s nami na nien jaselíš. Sárska muzika caká na vás přínosky, to a druge, co my vám porúcuš, vás přepšosíš alebo dorade dáš. Co to dokladne jo, to vám net přeražijom, ja som Anja Kochoč-Švácová, žecu vám redne pík a veľa viasa na přísluchaniu.

Nic se redniškega ne dajo, ako hens. Tužen ja, ako všet nami laže, der je až cošoc gromaže z nami na njen jasališ. Sarska muzika caka na vas přinoski, to a druge, co my vam porucuš, vas přepšosiš, abo dorade daš. Co to dokladne jo, to vam net přeražijam, ja sam Anja Kochet-Švácová, žicu vam redne pitk a vjeli vjasa na přísluhanju.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Olja Vaš, Žižec Sebastro.
1: Tak gwupe domacne nadoki groni Lukas, a kwenc tyżyn jaga stoi teke przed żuriami. Myża Lukas oju znasz, nich ten pomagasz, mama jo ga jużo nerwozna.
2: Lukas, se ty skońc nie getowy?
3: Ja, to njamy żo mama.
2: Ale ty wiesz, smijosz akle wen? Kaž budu tvoje domace naroky ketove.
3: Och, mama, potom bužo južo šma.
2: Prosim cen dali. Ja peježom nento nakupovat, kaž přižom domoj bužo šketove, okej?
3: Okay? Och, take glupe domace naroky.
4: Ja, ga mežom tebje pomagaš.
3: Ty?
4: Co dla nic. Musisz ty nieco milovaš?
3: Nie, musim nieco ulicuš.
4: Oje, tak veľ licbo.
3: Jo, nie jo to glupo. Niento dem šikno hyšči gromadu slicuš.
4: Potom smijoš? Zewo gromadu licbo. Co jo toho?
3: To jo jadna pětka.
4: Píš? To ugleda jinak váze.
3: To mě něto nic nepomoga. Co se lubě s Markusom grajkaš, ten juž nám jo caka.
4: A co godla potom nělícíš?
3: Dokuláš já to nemogu.
4: Staré nankroni? Kašnice nemožeš? Potom musíš se pomoc pýtaš.
3: Pomoc. Snáš.
4: Hej, žogote nemcoš.
3: S taký bužom je pomagaš, ven viele vie.
5: No jo, Lukas, co ga jo?
4: Musíš Lukasoju?
3: Staki, ty se raz groniu, až dejme sebie miaze sobu pomogaš. Gaš raz dale nevim.
5: Jo.
3: A niento ja dale nevim. Dejm nieco ulicuš. Ale ja nevim, kak musim to götovaš.
5: No, pokaž raz, tak šiško to nejo. Máš ty jeden písak? Gledaj raz. To jo 100 a 3 a 4.
4: O, taká veliká licba.
3: Tam jo Markus, staký, přižom net za 6 let. Môžeš mě to přosím ulicíš?
6: Cevet nádok tři a cizvo stúri teke.
5: No krojnoraz, Mila, nejoga to s tým pomaganím ináč menio nebylo.
2: Staki, co gatla máš ty zešak ved Lukasa? Se ty ty domácne nádoky za njogo cenil? Lukas!
1: Jo, tak zavišče nejo to bylo minione s tými domácnými nadokami, ale nien to njocom veci na šulu myslíš, ale jano na kenc tyženja, v tom zmysle žicim vam vjasov v kenc tyženja, ľužiši.

0: Ve studiu mam ninto zastupnu viednicu Dolnosherskego gymnaziuma. Vet togo šulskego leta živa veti funkci tojo Colette Champatisova. Dobre žen, Colette.
1: Dobre žen, ja se vjenim, ja se lim.
0: Jo, da jo šak numošči v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi ninto uzvignuš, co to jo, Colette?
1: Ja, my mamy jeden nowy przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten kniez dr Gutke ja miał jedną wielką dobrą ideę, a ja gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiać jeden przedmiot, który już ma wiele ze serskiego rycu teke, a kulturu cynisz, a to bużo wyt tego szwódzkiego leta serski plus.
0: Po takim wieniku ja miał ideę, a wy to po takim nie dogotujesz, ugotujesz?
1: To jo pšao je, ja som tato taká.
0: Mm-hmm. Viele ukniku jo se přizjavivo.
1: Njen to v prítnej runže, a ja som viel geniára na to, mám či náš čo uknecich.
0: Jo to viele?
1: Za mým starším jo.
0: Co jo nento to vesebne? Dla cogo jo to tak vážne, až to pobytu jo šo?
1: Naja, ja by gronila v regulárnych úcmych plánach. Máme kompetence a obšimnejša, ktorýž musí sa obživať v rámiku úcmy. A v úcpie Serský plus máme více lichotnosť čo a tam tomu eben tak nie jo. Te uknece smiejo ze mną sobą aktivnie so obželiš na ugotowaniu úcpy. Ja to napšaudu teke com, nieco my taku přidatnú serskú úcpu v tradicionálnym zmysle cyniš. A my teke nieco my viežeš, co my cynime v mrcu přidúcego leta, co my spontánisk vestaš a te uknece deje svoje ideje teke tam sobu přiniast do úcpy.
0: A ten veliki cíl, jokaki?
1: Až se vie, motivirujeme uknicich, aby vece serski pijedali, teke mjaze sobu, zachupiu, vece lubuju hešti sersku reca kulturu, a se vie jo to teke nekaka vášnja prigotovania na upašuvu kurs v sekt 2.
0: Upašuvu kurs serske reca, tam ga teke treba šo zajmco.
1: A togodla eben pobytujeme taki kurs, dokolaž my gronime, gaž nam se to rážio. S tom kursom zajm ubúžiš a s tým pen motiváciu uvijaš, pen tam motivácia, mežo k tomu viašč až te uknieci se rozúžujú za ten upašový kurs serbštiny.
0: Vyšto južo ulicovali, až deje te ukniky sobu, uvijaš tož tu úcbu, alebo zapšignione byš na kaký patogetujú, kak to ugleda?
1: Ja som už nekotáre gežiny s nimi úcbu mila a v prítnych gežinách se vie, sme sa rozkraniali v tom, kak dej tá úcba ugledaš. Tam sú rozdielne predstajenia v tom, kak dej sa úcba ugetováš a tie úchnice sú šikné témy tam naspomnili. Napríklad tá jadná kúbka, co skrušíš gramatiku. Musím napšaudu groniš, my máme jadnú kúbku tam núči, ktoráš už viegin. Der je serský pieda, vyni, kšie více serský piedaš se vieš, cúš v serskej rece a také komunicírovaš v témach, ktoré už nie sú úzus v šúli. Also jano v rámiku úcby, ne, ale zvenka úcby také komunicírovaš. To mám za veľký zájemný cíl. Všetko druhé je také na cetlikách stojavo. Z kultúru žijováš, pičku, ven ze šúle a zvenka šúlske miestnosti pýtaš, ktoré už zvizujú ze serskej recu. Také rejovanie je rolu grávo. Te uknice majú také zájem na tom, aby pičku sa zabierali s drastvami. Při tom bužo nám zavište pomagáš naša šlodárka, knieni Lenicina.
0: Nento ga máme brach ceptariu, serských ceptariu a nento pobytujo do nás serský gymnázium. Přidatnú serskú úcbu, kak je to možno?
1: Jo, my pepšávam sme mieli veľmi obligatorický předmiat v dvěma letoma letníkoma, also v živietem a v žasetem. Máme brach ceptariu, to jo vlno a niento sme to reducirovali na jadno leto v žasetem letniku a přes to plám njo filujú teke či gežiny a ja mogu to direktne přeuzeš. Do toho sme mieli v pobytovaniu pelštinu a pelština více neexistirujú v šulskom korpusu a niento přeuzejú serský plus.
0: Vlno obligatorijský předmiat serský plus pobytujo Dolnosherské gymnázium v toho šulského leta. To sme zgonili v zastupnej viednice. To je Colette Champatisova. Učobne, že Colette.
1: Ja, jen rád.